0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. Onkokosmetika.cz.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. Onkokosmetika.cz.
2: 90.

Rádio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz

Hit Radio 90. 90. 90 non-stop.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
6: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
7: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.

0: Na Brenna Adamse se můžeme těšit letos, 13. prosince v Praze, ale zpátky k dnešku. Je 6.54, úterý 19. května, my jsme Hit Radio 90 a s Vladanem prozradíme, jak to jede.
1: Na dálnici D1 za sjezdem na D2 směrem na Prahu havarovalo osobní auto s nákladním. Na dálnici D1 na 237. kilometru směrem na Ostravu leží na silnici pneumatika, dejte pozor. Na trase z Olomouce na Opavu v Litultovicích se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. A na trase z Vizovic do Zlína v Želechovicích nad Dřevnicí zasahují záchranáři u zraněného cyklisty, tak i tady opatrně.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
3: V Baru dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Nenechte si ujít novou komedii Opona nahoru v hlavních rolích s Alenou Mihulovou, Jitkou Smutnou a Petrou Špalkovou. Dokáže nabít energii i ty, co už v to vůbec nedoufali.
6: A až přijede Liza Minnelli, tak toho panečku nabije takovou energii, že mu bude urna malá.
5: Divadlo Kalich vás baví.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi.
10: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
12: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
13: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
12: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
13: Farma Vraňany, originál, který poznáte chuť.
14: Randíte?
15: A tohle znáte?
14: Bylo to fajn, ozvu se.
15: Sestěhujem se hned?
14: Zapomněl jsem peněženku.
15: Uděláme si selfiečko?
14: Promiň, volá manželka.
15: Mrkneme do Pařížský.
14: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
16: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
17: Elite Date, seznamka pro vztah.
18: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
17: Elitedate.cz.
19: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
19: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
15: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
9: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
15: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
4: A 30?
10: Acema.
4: A 40?
10: Acema.
4: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
2: Hit Radio 90.
0: Tak s tímhle počasím nastává taková ta klasika, kdy ráno je to na bundu, které se nám mimochodem tedy hromadí v práci ve skříni, a večer na triko. Teď ráno jsou teploty, koukám, kolem 9 stupňů, odpoledne může být 20, někde 22, polojasno až oblačno a přehánky jenom někde.
20: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Já se jmenuji Vláďa Řepka, v 7 vás sladím na Hit Rádiu 90ka a schválně, jestli poznáte kým. Takže před 30 lety ji miloval snad každý kluk. V klipu Torn, to už hodně napovídám, měla flísovou mikinu s kožíškem, hada na tričku, má krásný modrý oči, řasy, rty, všechno pořád její. Dnes už je jí 51 a vypadá pořád skvěle. Natalie Imbruglia.
20: Hit Radio

0: Hit Radio 90 před Joey Low a Bon Jovi Marky Mark 7.11. Dneska už tedy známý spíš jako pan herec Mark Wahlberg, chlapík, co zachraňuje svět ve filmech. No ale my si ho stejně budeme pamatovat jako toho kluka v elastiákách, bez trička, k všiltovce a pohledem, kterým rozbíjel nejen dívčí pokojičky.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prageboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
1: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
10: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: jsme Hit Radio 90, minutu před půl osmou a tohle je George Michael. Ale jo, dokážu si ho představit jako Jamese Bonda. Svět právě řeší, kdo bude novým Jamesem Bondem. Castingy začaly, jedním z favoritů je Superman Henry Cavill, nebo dokonce hvězda Euforie Jacob Elordi. A filmům se taky věnuje náš podcast Vypalovačka. Markéta, Ivo a Michal mluví o áčkových hvězdách Hollywoodu. Dojde na otázku, co sakra bylo v té krabici na konci 7 a taky, proč nám Jim Carrey občas připomíná Luďka Sobotu.
1: Miluju Jima Carreyho jako Ace Venturu. To je prostě jako pecka. A Jim Carrey se fakt jako na nějaký čas zavřel do zoologické zahrady a tam jako nasával to, jak se ty zvířata chovají, jak se pohybujou, jaký vydávají zvuky. Takový strýček jedlička trošku jako. Jim Carrey je za mě skvělej a přesně, má i vlastně tu vážnou tvář, kterou ukázal třeba v Truman Show.
2: Já jsem to teda jako neviděl, tak se přiznávám.
1: To se dej.
2: Proto mám právě toho Jima Carreyho.
1: Je to takový jako dospělácký
2: film. Spojenýho s těma bláznivýma komediema, ty jsem teda bohužel jako viděl. Říkám fakt jako bohužel, protože jak ty jsi zmínila strýčka jedličku, tak jako já mám prostě Jima Carreyho jako takovýho českýho Luďka Sobotu.
3: Ne,
2: jako,
3: to ne.
2: No ne, tak, ale tak pokud jsem neviděl ty vážnější filmy, tak jako mám prostě jako Jima Carreyho takovýho Luďka
1: Neměla
2: Sobotu.
1: Byste za 10 korun drobný, myslíš tohodle Luďka Sobotu?
2: Teď si představ, že Luďka Sobotu dabuje Bohdan Tuma.
0: Celý díl Vypalovačky je venku, najdete ho na webu Hitradia 90 nebo na YouTube, Spotify a taky na platformě Apple. Teď 7.31, Bob Marley, Sun is Shining.

0: Tichá dohoda, marioneta v 7.38 na Hitrádiu 90 před Undercover. Víte, kolik má cenu takový háček ve slově š? No řeknu vám to úplně přesně. Na Slovensku asi 500 langošů. V přepočtu z langošů a eur je to zhruba 36 tisíc korun. A proč to? Přesně tolik má zaplatit stánkař za to, že prodával langoše bez háčku nad písmenem š. Tyjo, slovenská langošová aféra hotová.
1: Jo, ještě beton.
2: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skržovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
3: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
1: Co to je?
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým 2 kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete 3. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.

0: 7.54 na Hitradio 90 Rockset, ještě s Maruškou, ale pokud byste je chtěli vidět naživo v novém složení, máte letos šanci, do Česka dorazí, a když jsme u té dopravy, tak jak se jede, Vladane?
1: Na příjezdu do Prahy po dálnici D11 na nájezdu na Pražský okruh došlo k hromadné nehodě 6 osobních aut, počítejte s komplikacemi. Na dálnici D1 na 27. kilometru směrem na Prahu se srazila 2 osobní auta, počítejte se zdržením v koloně. A na dálnici D7 na 75. kilometru směrem na Chomutov probíhá vyprošťování havarovaného nákladního auta. Dálnici tady museli dočasně uzavřít.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
4: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: A čelovky vaření a papání?
11: Máme.
10: A batůžek malý a velký?
11: Máme.
10: A co boty a botičky do každého počasí?
11: Jasně, že máme.
12: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
13: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky právě teď na denprincezen.cz.
14: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
15: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, tady je přehled aktuálních zpráv. Uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Čas mají do pondělí 25. května. Přehled škol, které nabízejí volná místa, najdeme na webu Cermatu. První příznaky demence může odhalit několikaminutový test. Ve věku 65 až 80 let je součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře. Dostupný je i na internetu, informovali o tom odborníci. Europarlament dnes projedná kyberbezpečnost a nové unijní kontroly zahraničních investic. Současně proběhne premiérové udílení Evropského řádu za zásluhy pro Angelu Merkelovou a Lecha Valesu. Spojené státy na 30 dní pozastavují vstup některých cestujících, aby snížili riziko šíření eboly. Nařízení se týká cestujících, kteří v uplynulých 21 dnech odcestovali z Konga, Ugandy a Jižního Súdánu. A čeští hokejisté porazili na mistrovství světa obhájce bronzu Švédy 4-3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem.
2: S počasím dneska budeme mít trochu komplikovaný vztah, chvíli skoro jasno, spíš oblačno, odpoledne se dají čekat přehánky, bouřky jenom výjimečně, takže klasický květen, ráno si říkáte super jaro a odpoledne přemýšlíte, kam strčíte mikinu, teploty 18 až 22.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
2: Ladí vás Hit Radio 90, já se jmenuji Vláďa Řepka a včera Češi přestali odvolávat trenéra hokejové reprezentace. Na mistrovství světa v hokeji jsme si napravili, jak jsme i ve zprávách slyšeli, reputaci a vyhráli na Švédy 4-3. Bylo to napínavý. Čtvrtý zápas proti Itálii nás čeká pozítří. A ne, to je zítra, už je středa. Takže zítra. Hlasivky mají dneska volno, což neplatí teď na Hit Radio 90 pro Fools Garden.
0: Hit Radio 90.

0: 3 minuty před čtvrt na 9 Kim Appleby. Možná si je ještě pamatujete jako duo Mel a Kim, dvě sestry Jablečňákovi. Ale zajímavý je, že úplně původně měla mít solovou kariéru ta druhá, právě Mel, nakonec uspěli společně, ale jak se vždycky ten osud zamotá, tak na pódiu potom zůstala už jenom Kim. Mel bohužel po těžké nemoci zemřela velmi mladá, možná právě proto zní do dvory tak zvláštně lidsky. Na Hit Radio 90 za chvíli Vanilla Ice.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky právě teď na denprincezen.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Pět minut před půl devátou na Hitrádiu 90 je Pavol Habera a my jsme zamilovaní. A pozor, diamanty lámou rekordy. A víte, které jsou nejdražší? Hlavně ty barevný, modrý, růžový, červený. Tak jestli doma schováváte nějaký sklíčko po babičce z lustru, nevyhazujte to, protože v dnešní době nevíte, jestli je to jenom pozůstatek devadesátkový obývákový elegance nebo poklad.

0: 8.37 vás sladí na Hit Radio 90 Tina Turner před Erasure. Tak politici se konečně rozhodli, že si v poslanecké sněmovně zakážou alkohol. Ono, poslancování je totiž jedno z mála zaměstnání, kde si můžete dát panáka místo ranní kávy, což nedoporučujeme. No a možná teď tedy některé projevy konečně začnou dávat i menší kocovinu nám, posluchačům.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
2: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90. Hey!

0: za 6 minut na 9. No mercy. Je to Radio 90. A jak to jezdí? Vláda ne.
1: Na dálnici D1 na 191. kilometru směrem od Prahy se střetlo osobní auto s dodávkou. Počítejte se zdržením v koloně. Na příjezdu do Prahy po dálnici D11 na nájezdu na Pražský okruh došlo k hromadné nehodě. Počítejte s komplikacemi. A na východní spojce Pražského okruhu před sjezdem na Běchovice směrem k Barandovskému mostu se v koloně srazilo osobní auto s dodávkou. Dejte pozor.
2: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
3: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
4: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
5: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
4: ano.
5: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
6: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
2: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: devadesátka.
1: Počasí klasika, ráno bunda, večer na triko, teď ráno jsou teploty už kolem 10 stupňů, odpoledne může být až 20, 22, polojasno oblačno a přeháňky jenom někde.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Jmenuji se Vláďa Řepka, jsme Hit Radio devadesátka, 2 minuty před 9. No prosím vás, nesmějeme se, ne vždycky se všechno povede na poprvý a od toho tu máme druhý šance. Druhý kolo přijímaček na střední školy běží ode dneška, takže jestli to minule neklaplo, žádná tragédie a upřímně, kdo se nedostal na vysněnou školu, vlastní dneska firmu.
0: Hit Radio.

0: Jsme Hit Radio 90 z UB40 před Eurythmics v 9.09. A pozor, dneska slaví narozeniny český herecký poklad Iva Janžurová, která umí být do prčic noblesní dáma i právě ta potrhlá Janžurka. A my ji proto milujeme. A přesně je to ten člověk, který ho chcete mít v neděli u nedělního oběda. A Ivo, i 90 přeje všechno nej k té 85.
1: To nejlepší z 90 najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
6: Nenechte si ujít novou komedii Opona nahoru v hlavních rolích s Alenou Mihulovou, Jitkou Smutnou a Petrou Špalkovou. Dokáže nabít energii i ty, co už v to vůbec nedoufali.
7: A až přijede Lajza Minnelli, tak toho panečku nabije takovou energii, že mu bude urna malá.
6: Divadlo Kalich vás baví.
8: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
9: Změnili jste adresu,
10: stěhujte se bez stresu.
9: Naše rada zní:
10: Stěhování Krbec všechno zařídí.
9: stěhovanikrbec.cz
10: Stěhovací a vyklízecí služby.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
12: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
12: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
12: Já, sicher.
11: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.

0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: Jaké to meno?
1: My name is Prince.
0: Aha, Prince, no tak jasně. Prince, o něm vychází teď knížka, no rovnou dvě, a nabízí nám šmírákům možnost nakouknout do jeho soukromého života. Autorem fotek je kamarád a osobní fotograf Steve a pokud máte zájem, tak doporučuji udělat si na ty dvě knížky čas, vzít si je třeba na víkend, protože mají v sobě skoro 600 fotek. Je tam fotka z ateliéru, jsou tam fotky z kočovního života, z turné i ze života. Pět minut, skoro pět minut před půl desátou pokračujeme na Hit Radio 90 se Soul Asylum.
2: Hit Radio 90. Hrajeme vám 90 non-stop.

0: V 9.36 na Hitrádiu 90 Take That. To je zvláštní, jak prostě některé kapely člověku připomenou úplně konkrétní období života. U Take That si vybavíme ten plakát nad postelí, někdo první lásku, ale hlavně ten šok, když Robbie Williams odešel a půlka republiky měla pocit, že se rozpadá svět. Kdybyste o nich chtěli vidět víc, tak na Netflixu je dokument a 90 jde dál. Za chvíli Tom Jones a Mouse T, Sex Bomb.
1: Housebrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz
4: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
8: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
9: Devadesátky jsou zpátky.

0: 90 právě teď vzpomínka na Andyho Fletchera. Depeche Mode. Bude 10 hodin, dáme si předpověď počasí, předtím ale na silnice.
1: Na dálnici D11 na 8. kilometru ve směru do Prahy u sjezdu na Nehvizdy bouralo osobní auto s dodávkou, zasahují tam záchranáři. Na dálnici D5 na 72. kilometru směrem na Prahu stojí na krajnici porouchané nákladní auto, na vozovce jsou navíc kusy pneumatiky, dávejte velký pozor. A ještě aktuální info z Liberecka, mezi Hodkovicemi nad Mohelkou a Radoňovicemi probíhá vyprošťování nákladního auta po nehodě, silnice je tam uzavřená.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
4: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
9: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
10: Zlevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
11: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
12: Randíte?
13: A tohle znáte?
12: Bylo to fajn, ozvu se.
13: Sestěhujem se hned?
12: Zapomněl jsem peněženku.
13: Uděláme si selfiečko?
12: Promiň, volá manželka.
13: Mrkneme do Pařížský.
12: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
15: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
16: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
15: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
16: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
17: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
18: Řešení je úvěr od Acema.
17: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
18: Acema. Jde to i bez banky.
19: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
20: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
21: Hit Radio 90.
0: Dneska bude polojasno až oblačno, dopoledne a večer hlavně na Moravě a ve Slezsku. Místy i skoro jasno. Přes den se ale na některých místech můžou objevit přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Teploty 18 až 22.
8: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: Úterý po 10. hodině už s vámi Markéta Rachmanová. Mohla bych tady mluvit o tom, jak je skvělý, že jsme včera porazili Švédy, jak cítíme nespravedlnost po některých rozhodnutích, rozhodčích, jak to bylo napínavý do poslední minuty a taky jak zítra odpoledne nastoupíme proti Italům. Ale neřeknu to, tak vítejte v další hodině.
8: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Všichni jsme určitě zažili tu speciální nervozitu, kdy máme před narozeninama, chystáme oslavu a moc si přejeme, aby to všechno klaplo. A přitom bychom si to jako oslavenci měli spíš užít, ale jsme nervózní týdny předtím. A tak to má přesně určitě i Cher, protože Cher je zítra 80 let. A myslím, že konkrétně ona už týdny nespí z toho, co si vezme zítra na sebe. Devadesátky jsou za moment zpátky, bude Scarlett a také Alanis Morissette, Hit Radio 90. Hezký dopoledne.
1: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: A čelovky vaření a papání?
7: Máme.
6: A batůžek malý a velký?
7: Máme.
6: A co boty a botičky do každého počasí?
7: Jasně, že máme.
8: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
9: Lyže?
10: Happy Sport.
9: Dětské kolo?
10: Happy Sport.
9: Půjčovna?
10: Happy Sport.
9: Servis?
10: Happy Sport.
9: Bazár?
10: Happy Sport.
9: Šťastné dítě?
11: Happy Sport.
9: Happy Sport?
10: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
11: Happy Sport.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Hudební devadesátky byly nejvíc.

tohle je ten důvod, proč jsme se třeba začali učit na klavír. A to je ten důvod, proč ladit hit Radio 90 East 17. Skupina, která sice spadala do škatulky boyband, ale díky tomu, že pochází z té chudší čtvrti Londýna, která je hodně průmyslová, po škole se to tam různě fláká po ulicích, tak označení boyband spíš měli jako hrubou nadávku. Už příští díl našeho podcastu, který se věnuje fenoménům 90. let Vypalovačka, bude právě o boybandech. A musím říct, že se moc těším, až to bude venku, protože to samotné natáčení jsme si s klukama užili tak, že jsme úplně zapomněli na čas. Podcast Vypalovačka můžete samozřejmě poslouchat na všech podcastových platformách, taky na YouTube a taky na webu Hitradia 90. No, abychom ten testosteron z klučičích kapel něčím vyvážili, tak teď holčičí parta TLC. Hezký dopoledne.

0: Na Hit Radio 90 Pato Benton z Birminghamu je hodně humanitárně založený. Postavil třeba komunitní nahrávací studia pro znevýhodněnou mládež, pomáhal zakládat hudební katedry na školách a aktivně šíří takovou tu africkou filozofii, která říká, že jsme zkrátka lidsky vzájemní. Za tu svou charitativní činnost a šíření míru získal ocenění jako vyslanec dobré vůle. Takže to, že my hrajeme jeho písničku na Hit Rádia 90, je vlastně to nejmenší díky, který můžeme Patovi udělat. Za chvíli Aerosmith.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90. I could stay awake just to hear.

0: Robert Miles drží takovýto pravidlo mlčet je zlato. Moc toho nikdy nenamluvil ani nenaspíval, ale všichni ho známe. Fable, teď na Hit Radio 90, kousek před 11. hodinou.
1: S komplikacemi stále počítejte kvůli nehodě na dálnici D11. Na 8. kilometru ve směru na Prahu bouralo osobní auto s dodávkou. Na dálnici D1 na 21. kilometru směrem na Prahu stojí na krajnici porouchané nákladní auto, dejte pozor. A na příjezdu do Trutnova směrem od Jaroměře se kvůli dopravnímu omezení vytvořila téměř 3-kilometrová kolona, tak za volantem pevné nervy.
2: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
3: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
5: Atención, señoras y señores.
6: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yes!
6: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Awarashar!
7: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
8: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
13: 90.

0: Krátká.
1: Dneska nás čeká polojasný až oblačný den, dopoledne a večer hlavně na Moravě a ve Slezsku bude úplně jasno. Přes den se na některých místech můžou vyskytnout přehánky, nejvyšší teploty 18 až 22.
0: Hrajeme vám 90ky nonstop.
1: Úterý 19. květen. Pokud bych použila taktiku mentálních koučů, už jste dneska udělali něco, čím se pochlubíte u večeře rodině? A zapíšete si to do motivačního diářku? Stačí detail. Možná vám tam pořád svítí nula, tak třeba to přijde v téhle hodině. Markéta Rachmanová přeje hezký úterý a hity budou.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hitradio 90 in excess a Řekové mají před sezónou docela nepříjemný problém. Hned několik ostrovů hlásí přemnožené medúzy. Nejvíc se samozřejmě vyskytují v těch opuštěných zátokách, kam si platíme předražené výlety na malých člunech, abychom si užili koupání bez lidí v soukromí. Tak příroda to tak evidentně nechce. Dáváte si Hitradio 90, Spice Girls anebo Arie Muž za chvíli. Hezký den.
1: To nejlepší z 90 najdete i na Instagramu a Facebooku. Hitradio 90.
2: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prageboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Ach jo, alergie. Měníš kosmetiku, vysazuješ potraviny, hledáš příčinu. Gen X ti dá odpověď. Testování alergií na pily, léky, zvířata a další alergeny. Gen X. Odběry bez čekání po celé Praze. A výsledky máte do pár dnů. Udělejte alergiím pápa.
7: GenX.cz. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Tohle je Hit Radio 90. V nejnovějším díle našeho podcastu Vypalovačka se bavíme o áčkových hollywoodských hvězdách 90. let. A tahle písnička od Cardigans tomu docela nahrává, protože je z filmu Romeo a Julie, kde zazářil mladý Leonardo DiCaprio. Ale víte, za který film Leo dostal nominaci na Oscara i Zlatý globus už v 19 letech? A se kterým filmem v 90. přiletěl ještě jako neznámý kluk do Karlových Varů, takže se mohl samovolně pohybovat po městě kolem termálu? Je to film Co žere Gilberta Grape'a.
1: Ten název mi něco říká, ale vůbec nevím, o čem to je. No.
0: Myslím si, že spousta lidí ho jako nevidělo a je to hrozná škoda, protože je to vlastně první velký, nebo takhle, on předtím jako Leonardo už hrál v nějakým dětským snímku, ne?
2: No, já si ho právě pamatuju z filmu, na který on by nejradši zapomněl, Critters 3, což nebyl dětský snímek, byl to takový jako pokus o horor.
0: Aha.
2: Hororová komedie, Leonardo, ještě mladší než právě v Grapeovi. Mně se to tenkrát líbilo, ale nikomu jinému ne. No, ani jemu.
0: To je zajímavý. Ale v tom Grapeovi je to úžasný, protože ten Leonardo je naprosto přesvědčivý, jako mentálně postižený kluk. Zahrál to dokonale a je to fakt jako nádherný film.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.

0: Včera měla Sandra narozeniny a je vtipný, že včera měl narozeniny její manžel. Takže si představuju to úvodní oťukávání se, kdy Sandra zjišťuje na začátku vztahu, hele, kdy máš narozeniny? Jen ať vím.
1: No, 18. května.
0: Děláš si srandu, já mám taky narozeniny 18. května. A praktický muž na to odvětí, to je super, tak to aspoň sfoukneme najednou. A tak to včera sfoukli, jen každý s trochu jiným počtem svíček na dortu. Sandra na Hitrádu 90. A vidím tady třeba Tears for Fears a to je moje dnešní hvězda na 90. nebi už za chvíli.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Devadesátky jsou zpátky.
9: Escucha el ritmo.

0: kdyby Tears for Fears přijeli do Prahy dneska večer, jdu, všeho nechám a jdu. Tohle je skvělá připomínka kapely, která začala hrát už na začátku 80. let. Před 4 rokama vydali po dlouhých 18 letech novou desku, která sklidila obrovský úspěch u kritiky i fanoušků a ukázala, že starý chlapi to prostě pořád ještě umějí, no.
1: Na dálnici D1 na 194. a 5. kilometru směrem od Prahy stojí u krajnice osobní a nákladní auto po nehodě. Dejte pozor. Na trase z Uherského Hradiště na Otrokovice před Spytihněví zasahují záchranné složky u nehody nákladního auta s motorkou. Silnici tady museli dočasně uzavřít. A v pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Nehoda se stala v Chudovské ulici. Provoz je tady výrazně omezený.
0: Já jenom připomínám a doplním, že po střetu autobusu s tramvají policie uzavřela v Praze Chodovskou ulici. Podle záchranky je na místě 15 zraněných. Záchranná služba vyhlásila speciální krizový traumaplán. Tak hodně štěstí všem.
2: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
3: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
4: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
5: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
4: ano.
5: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz
6: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Kus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Op. Největší sportovně hudební událost SpartaFest.cz.
7: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
9: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
10: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Po střetu autobusu s tramvají policie dopoledne uzavřela v Praze Chodovskou ulici. Podle záchranky je na místě 15 zraněných. Omezení se týká automobilové dopravy a také provozu tramvají. Komunikace je uzavřena ze všech stran. Uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímaček. Čas mají do pondělí 25. května. Přehled škol, které nabízejí volná místa, je na webu Cermatu. Spojené státy na 30 dní pozastavují vstup některých cestujících. Chtějí snížit riziko šíření eboly. Týká se to všech, kteří v uplynulých 21 dnech odcestovali z Konga, Ugandy a Jižního Súdánu. A to bez ohledu na jejich zemi původu. Opatření se nevztahuje na občany Spojených států amerických. Naši hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa obhájce bronzu Švédy, a to 4-3. Připsali si druhou výhru a odčinili minulé zaváhání se Slovinskem. Čtvrtý zápas čeká výběr kouče Radima Rolíka zítra odpoledne proti Itálii.
2: Dneska polojasno, oblačno, dopoledne a večer na Moravě ještě úplně jasno. Přes den se na některých místech můžou objevit přehánky. Zítra to bude podobné, teploty jen o něco vyšší, až 23.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
2: Úterý 19. května, když se podíváte na naše sociální sítě, tak tam připomínáme úplně první hit zpěvačky, která má největší rozsah na planetě. Teda on to spíš od té doby nikdo u jiných neměřil. Markéta, s vámi posílám Pet Shop Boys.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90, tohle je Michael Jackson. Říká se, že když Slash za ním poprvé přišel do studia, Michael řekl jenom, dělej se s tím, co chceš. A tak Slash skoro na první dobrou trefil všechno, co bylo v Giving to Me potřeba, aby to znělo takhle skvěle. Klip se potom natáčel na stadionu v Mnichově, kam narychlo sehnali asi 3000 německých fanoušků. A dneska právě pro tyhle davové scény používají filmaři umělou inteligenci. Moby, ten bude mít v Ostravě lidi z masa a kostí už o prázdninách. To bude totiž to jediný maso, který proslulý vegan v Ostravě ochutná. Už za chvíli Hit Radio 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
3: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
5: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
6: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Posloucháte Hitradio 90. Jestli se ještě něco dalšího masivně řeší na sociálních sítích, tak to, jak naši komentátoři začali jinak vyslovovat švédská jména. Místo Larsson je to Larsson, místo Persson Persson. A přitom největší výzvou pro zahraniční komentátory je náš brankář Kořenář. Tak ještě jedna připomínka toho včerejšího úspěchu. Posíláme Roxette.
1: 90 non-stop. Hit Radio 90.

part of town.

0: Posloucháte Hit Radio 90 a už zítra večer vás čeká další kolo Hit Parády Eurochart. V 90. letech to byla docela prestižní evropská hitparáda, kde se ta jména předháněla, kdo se v ní objeví. No a tenkrát ji uváděl Michal Klein. I dneska ji uvádí Michal Klein a my se podíváme do roku 1992. Tak si můžete spočítat, kolik vám bylo a jestli k vašim oblíbeným hitům patřili třeba Right Said Fred, který zítra v 6 večer uslyšíte v Eurochart. A napište mi to 728 68 636 rok 1992 a vy.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: roce 1992 jsem maturoval, píše Olda. Takže zhruba touhle dobou jsem se šněroval do obleku, abych ho následně celý propotil a večer pak polil pivem při oslavách. Zdraví mi Rádio 90, jste nejlepší. 720-868-636 píšete, co pro vás znamenal rok 1992, protože právě v tomto roce se zastavíme zítra v 6 večer u hitparády Eurochart. Teď na silnice.
1: S komplikacemi počítejte po nehodě na dálnici D48 na 7. kilometru ve směru na Frýdek Místek. Dálnici tady museli dočasně uzavřít. Kvůli vážné nehodě je obousměrně uzavřená silnice mezi Uherským Hradištěm a Otrokovicemi v úseku mezi obcemi Spytihněv a Babice. Pro cestu do Zlína z Uherského Hradiště využijte trasu přes Jarošov v opačném směru přes Březnici. Na trase Jičín Mladá Boleslav u Oseka se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením. A kvůli vážné nehodě autobusů s tramvají museli v Praze dočasně uzavřít Chodovskou ulici pod jižní spojkou. Buďte opatrní.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Nenechte si ujít novou komedii Opona nahoru v hlavních rolích s Alenou Mihulovou, Jitkou Smutnou a Petrou Špalkovou. Dokáže nabít energii i ty, co už v to vůbec nedoufali.
7: A až přijede Lajza Minnelli, tak toho panečku nabije takovou energii, že mu bude urna malá.
6: Divadlo Kalich vás baví.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: A čelovky vaření a papání?
11: Máme.
10: A batůžek malý a velký?
11: Máme.
10: A co boty a botičky do každého počasí?
11: Jasně, že máme.
12: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.

0: devadesátka.
1: I středa bude polojasná až oblačná, místy se objeví přehánky, ale nemělo by jich být moc. Teploty budou ještě výš než dnes, až na 23 stupních.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Já myslím, že už jsme toho namluvili dost, tak ať toho stihneme odehrát co nejvíc. Co byste řekli třeba na Extreme, anebo Shanice, to je ta holka, co každému pochválí úsměv. A ten její byl tenkrát opravdu velmi ikonický.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: the World. Písnička k takovému tomu procesu, který si necháváme v kadeřnictví dělat tak jednou za měsíc, za dva, obarvovat si šediny. Color the World. Jako host jsem skočil doktor Alban, kromě muziky ho hlavně slušně živí to, co reálně vystudoval, protože doktor Alban pracuje na přední soukromé stomatologické klinice ve Švédsku. Takže až se hráči tří korunek vrátí z mistrovství světa v hokeji, tak doktor Alban bude mít zase plnou čekárnu.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Jo, ještě beton.
3: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
4: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
2: Co to je?
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
8: No jasně, super.
7: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
8: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
7: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
8: Pánové na burger s trhaným masem.
9: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Na tuhle hollywoodskou hvězdu jsme vzpomněli v nejnovějším díle podcastu o fenoménech 90. let, který se jmenuje Vypalovačka, který najdete na všech podcastových platformách, taky na YouTube a samozřejmě i na webu Hit Radio 90. A tentokrát je to o hvězdách stříbrného plátna, který jsme měli v 90. letech na plakáte. A naťukli jsme názvy spousty filmů, ke kterým nám zkrátka to přídavné jméno 90kový film úplně moc nejde. Mně totiž přijde, že nebo já mám takový nějaký zvláštní jako nepojem o čase, že mně tyhle ty filmy nepřijdou až tak starý. Vždycky si říkám, jako to přeci nemůžou být 90.
1: Dobře zestárli, no.
2: Hele, víš, na čem to je absolutně nejvíc vidět? Sandra Bullock natočila v 90. film Síť.
1: Tak to hodně zestárnul.
2: Já jsem ho jako nedávno viděl a jako to je mega retro, to je jako kdyby si teďko viděla nebo koukala v televizi na Ducháček to zařídí, jako, nebo něco takového. To je fakt úplně mimoza, jako jo. Tenkrát, já jsem z toho byl úplně jako odvařený, úplně unešený. Dneska spíš takový lehce usměvný, no.
3: Vypalovačka a podcast o fenoménech 90. let.

0: Posloucháte Hit Radio 90 Rednex. Já nevím, jestli to náš hudební dramaturg Michal Klein dneska udělal schválně, ale po Roxette doktoru Albanovi je to dneska třetí Švédsko. Takže malinko provokace. Zítra by to mohla být tedy Itálie v playlistu. Po 14. hodině už s vámi bude Ivo Alač. Hit Radio 90 samozřejmě jede dál. Já vám přeju hezký úterní odpoledne.
1: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Dek.cz.
4: Housebrand Café per favore?
5: Si, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
7: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
8: Devadesátky jsou zpátky.

0: Na Hit Rádiu 90 doznívá hit, jehož videoklip se natáčel v Praze. Mimochodem, mezi věrnými posluchači Hit Rádia 90 je i jeden, který nám kdysi napsal, že tenkrát Human League na vlastní oči viděl. Tak ho zdravíme, i vás všechny ostatní samozřejmě, i Volalač už vám přeje krásné úterní odpoledne, až do 18 budeme spolu na Hit Rádiu 90 a dáme si jenom ty největší hity 90. let. Za chvíli další, ale předtím třeba doprava.
1: Na příjezdu do Turnova od Malé Skály na kruhovém objezdu havarovala 3 osobní auta, provoz je tam částečně omezený, dejte pozor. Na dálnici D8 na 58. kilometru ve směru na Drážďany stojí na vozovce porouchané vozidlo, projíždějte tam s opatrností. A za Frištákem směrem na Zlín se srazila 2 osobní auta, projíždí se tam jedním pruhem.
2: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do Pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elitedate.cz.
8: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
9: Zábavné městečko na výstavišti Praha Holešovice přináší atrakce pro malé i velké, včetně jedné z největších horských drah v Česku. Přijďte se svést až do 31. října.
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Dneska máme převážně oblačno až polojasno, ještě se na některých místech můžou vyskytnout i přehánky a s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty jsou mezi 17 a 22 stupně Celsia. Ve středu by mělo být převážně oblačno až zataženo, postupně se k tomu přidají znovu přehánky nebo déšť a výjimečně i bouřky. Později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty 10 až 5, nejvyšší denní mezi 18 a 22 stupni.
1: Hrajeme vám 90ky nonstop.
0: Máte pocit, že kolem nás málo lásky? Tak povoláváme armádu milenců.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Vzhledem k tomu, že nás o půlnoci ten asteroid o velikosti autobusu minul, tak jsme si klidně teď mohli zahrát i tu další slavnou devadesátkovou věc, to je Aerosmith. Ale tahle byla taky úžasná a měla to přímo v názvu. Tolik Amazing na Hit Rádiu 90, za chvíli Proklínám.
1: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.prageboats.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Na Hitrádiu 90, výborná věc od Stinga, If I Ever Lose My Faith in You. Sting je mimochodem i herec, který se objevil v několika známých filmech jako Duna, Dobrodružství barona Prášila nebo Sbal prachy a vypadni. Ale rozhodně se nedá považovat za áčkovou hollywoodskou hvězdu. To spíš jiný zpěvák, který to ve filmové branži dotáhl daleko, ale přitom ho třeba kolega Michal nemá rád.
1: Máte nějakýho herce, kterýho fakt nemáte rádi a kvůli kterýmu byste nešli do kina ani náhodou?
2: Tyjo, to bych musel hodně dlouho.
1: Víte, koho mám já? Já mám prostě Russell Crowe. Za živýho boha bych nešel do kina.
3: To si děláš.
1: Na jakýkoliv film s Russellem Crowem. Nevím proč.
3: Russell Crowe je skvělý.
1: Bez pochyby, určitě. Já mu to neberu, ale mě je hrozně nesympatický. Ale to jsem jen tak
3: odbočil. A co ti na něm vadí? Jako? To, jak stloustnul?
1: To ani mě na něm tak nevadí, ale že se choval jak kreten jeden čas.
3: A proč se
1: Nafrněnej, nafoukanej.
0: A máš rád Oasis?
1: No a taky moc ne. Taky moc ne. Taky mám radši Pulp, že jo.
4: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: Ke všem našim vypalovačkám i k té nejnovější o hollywoodských háčkových hvězdách se dostanete přes web hitradio90.cz. No a tohle už jsou Erasure.

0: Milky Way. Někdo miluje Godzillu původní, japonskou. Někdo má rád ty americké filmy, které vznikly za posledních 12 let. No a někdo, jako třeba já, má vztah k tomu 90-kovému od Rolanda Emmericha. Ten sice nebyl přijat úplně dobře a vydělal méně, než se čekalo, když to bylo od týmu, který vytvořil Den nezávislosti, ale byl k tomu skvělý soundtrack a tři hity z něj si zahrajeme jako dnešní 3 ve 3 na Hit Radio 90. Do té doby třeba Fatboy Slim nebo Cher.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
3: Změnili jste adresu,
4: stěhujte se bez stresu.
2: Naše rada zní,
5: Stěhování Krbec všechno zařídí.
6: stěhovanikrbec.cz.
7: Stěhovací a vyklízecí služby.
8: Už zase nejde internet.
9: Ta Wi-Fi je pomalá.
10: Ne.
11: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
12: Yeso!
13: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
14: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
15: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
16: Devadesátky jsou zpátky.

0: našeho podcastu Vypalovačka bude řeč o boybandech. A tak samozřejmě s Michalem a Markétou zmíníme i tento, kterým to vlastně všechno začalo. Tolik New Kids on the Block na Hit Rádiu 90, za chvíli 3 ve 3, předtím taky něco k dopravě.
1: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Hustý provoz na dálnici D1 komplikuje příjezd do Brna směrem z Prahy. Do kolony vjedete za sjezdem na Ostrovačice, exit 178. Zdržíte se okolo 10 minut. Na Pražském okruhu na 5. kilometru ve směru na letiště došlo k dopravní nehodě nákladního auta s osobním. Na místě zasahují záchranáři. Silnice je dočasně uzavřená. Poslední volný sjezd je Jesenice. A na trase Náchod Hradec Králové u Hořenic na kruhovém objezdu stojí porouchané nákladní auto. Provoz je tam částečně blokovaný. V obou směrech se tvoří dlouhé kolony. Ode mě všechno. Přeji vám šťastnou cestu.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
5: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
7: 90.

0: by mělo být v podstatě podobně jako dneska, převážně oblačno až zataženo, postupně se k tomu přidají přehánky nebo déšť a výjimečně se objeví i bouřky, později večer pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty 10 až 5, nejvyšší denní 18 až 22 stupňů Celsia.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Dneska je to přesně 28 let, co vyšlo jedno z nejprodávanějších alb roku 1998. Soundtrack filmu Godzilla. A tak si z něj dáme tři úspěšné hity. Syn Boba Dylana Jacob nabídne se svou kapelou The Wallflowers úžasný cover Bowieho Heroes. Puff Daddy a Jimmy Page variace na Kashmir od Led Zeppelin nazvanou Come With Me. No a hned na úvod tady bude Deeper Underground. Tedy to, co pro Godzillu vytvořila kapela Jamiroquai.
1: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Na Hit Radio 90 roznívá skvělá verze Bowieho písničky Heroes, kterou pro film Godzilla vytvořili The Wallflowers, kapela Jacoba Dylana, syna držitele Nobelovky. Předtím tu byli Puff Daddy a Jimmy Page a kapela Jamiroquai s dalšími dvěma hity ze soundtracku Godzilla, který vyšel právě v tento den 19. května v roce 1998.
1: 3 ve 3 na Hit Radio 90.
2: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
3: Jasně, už balím.
2: Mami, a co když bude pršet?
3: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z V-Martu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
2: Jo, to bylo super.
3: Viď, mám dobaleno.
2: Hurá, jedem!
3: Letní sovčelky z V-Martu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
4: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
5: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
8: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: 90. Nejlepší hudební dekáda. Jo.

0: a skvělá věc You're Not Alone. 3 ve 3 byly dneska ze soundtracku filmu Godzilla, protože je to 28 let od jeho vydání, no ale dneska je to taky 32 let od české kinopremiéry filmu Křižovatka s Richardem Gearem a se Sharon Stone, o které se taky bavíme v nejnovějším díle našeho podcastu Vypalovačka. Když Sharon Stone přijela tenkrát do Varu a ve velkém sále Termálu jí se chystali předat ten globus za celoživotní dílo. Teď tam běžely ty ukázky z filmu Sharon Stone a v tom zásadním záběru filmu Základní instinkt se to zapauzovalo a na tom obrovském plátně byl vidět ten její rozkrok prostě a rozsvítilo se sále a přišla nadšená, usmátá Sharon Stone.
1: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: I o dalších háčkových hvězdách Hollywoodu 90. let se bavíme v tom nejnovějším díle našeho podcastu Vypalovačka. Od neděle je na podcastových platformách, YouTube kanálu Hitradia a taky na stránkách hitradio90.cz.

0: na svém albu Like a Prayer, ze kterého jsme se právě teď dali titulní píseň na Hit Radio 90. A spolupracovala Madonna třeba s Princem, na tom chystaném s Pricem, Stuartem Pricem, producentem, a taky se Sabrinou Carpenter, kde bychom řešili duety. Confessions 2 vyjdou 3. července, nemůžeme se dočkat.
1: To nejlepší z 90. najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na dek.cz.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: 90 jsou zpátky.

0: Jod na Hitrádiu 90. Změna je občas dobrá, ale vy neměňte stanici, zůstaňte u toho našeho dubového a webového rádia. V té další hodině třeba Snap nebo Bryan Adams. Ale teď také aktuální informace z dopravy od Lucie.
1: Po nehodě nákladního a osobního auta je Pražský okruh na 5. kilometru na trase Modletice-Ruzyně už průjezdný jedním pruhem. Počítejte tam ale se zdržením. Do kolony vjedete hned po sjezdu z dálnice D1 ve směru na Pražský okruh. V opačném směru se zdržíte od sjezdu z dálnice D5 ve směru k Ořechu, a to asi 10 minut. Hustý provoz na dálnici D1 komplikuje příjezd do Brna směrem z Prahy. Do kolony vjedete za sjezdem na Ostrovačice exit 178. Zdržíte se okolo 10 minut.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 000 korun. UniCredit Bank.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5 524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6 499 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Nenechte si ujít novou komedii Opona nahoru v hlavních rolích s Alenou Mihulovou, Jitkou Smutnou a Petrou Špalkovou. Dokáže nabít energii i ty, co už v to vůbec nedoufali.
6: A až přijede Liza Minnelli, tak toho panečku nabije takovou energii, že mu bude urna malá.
5: Divadlo Kalich vás baví.
7: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragboats.cz
8: Už vím.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Ve středu by mělo být převážně oblačno až zataženo, postupně se přidají přehánky nebo déšť a výjimečně i bouřky. Později večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejnižší noční teploty mezi 10 a 5 stupni, nejvyšší denní mezi 18 a 22.
1: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: A teď už je před námi hit, který už definitivně odstartoval to eurodancové šílenství, jak vlastně zmínil i kolega Michal Klein v naší eurodancové vypalovačce.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: hvězdách nezmínil. Byl jsem platonicky zamilovaný do Michelle Pfeiffer. A nebyl jsem sám rozhodně. Hodně za to mohly i Nebezpečné myšlenky, film, ze kterého jsme si teď dali největší hit na Hit Rádiu 90. No a za chvíli něco z úplně jiného soudku. Nirvana.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
4: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.

zdravíme všechny, u kterých teď momentálně prší. Man in the Rain, to byl další hit na Hitradio 90 a s ním tady byly Mike Oldfield a Cara Dillon. Mikeovi jsme v pátek přáli k narozeninám, 15. května mu bylo 73, no a dneska přejeme třeba Uruguayce Natalie Oreiro nebo Britce Jasmine Evans, kterou známe spíše jako jazz. Ne jako jazz, ale jako jazz. No a narozeniny má také jedna Češka, která sice není zpěvačkou, ale všichni ji milujeme. Iva Janžurová. K jejím krásným 85. jí taky přejeme. Všechno nejlepší samozřejmě. 90. Hit Radio 90.

0: know I love you. I just want you to know my love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Velryba Timmy už to má bohužel za sebou a americký zpěvák Timmy T je ale naštěstí ještě v plné síle. Objíždí 90s akce a zpívá na nich v podstatě jenom to samé, co zaspíval teď na Hit Radio 90. Svůj jediný velký hit One More Try. No a za chvíli kapela, která měla těch velkých hitů spoustu i v 90. Bon Jovi.
2: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
6: 90 jsou zpátky.

0: na Hitrádiu 90 doznívá úplně první velký hit Lighthouse Family, úžasná píseň Lift It, 5,5 minuty před 17. Před námi dvě Lucie, Vytvarová s dopravou, Renková s přehledem zpráv.
1: Rozjíždějící se kolonou po nehodě nákladního a osobního auta počítejte na Pražském okruhu ve směru na Ruzyň. V koloně budete popojíždět mezi 76. a 5. kilometrem.

0: Víte se okolo půl hodiny. V této koloně dejte pozor na 77. kilometru, kde se vyšetřuje nehoda nákladního auta s osobním. A kvůli hustému provozu a dopravnímu omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém pruhu před Brnem mezi s tím 80. a s tím 96. kilometrem. Osobní auta se zdrží asi půl hodiny, nákladní auta hodinu.
1: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, Solunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně. Romantický útěk v praxi.
7: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
8: Lyže?
9: Happy Sport.
8: Dětské kolo?
9: Happy Sport.
8: Půjčovna?
9: Happy Sport.
8: Servis?
9: Happy Sport.
8: Bazár?
9: Happy Sport.
8: Šťastné dítě?
10: Happy Sport.
8: Happy Sport?
9: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
10: Happy Sport.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole zatím podalo zhruba 1500 dětí. Střední školy nabídly ve čtyřletých a kratších oborech zhruba 24 000 míst. Osmiletá gymnázia 175, ta šestiletá 41 volných kapacit. Na žádnou střední školu se v prvním kole nedostalo zhruba 13 000 uchazečů o tyto obory. Věznice v řadě evropských zemí jsou přeplněné, přibývá v nich hlavně žen a starších lidí. Uvádí to v pravidelné zprávě o stavu vězenství ve svých členských zemích Rada Evropy. Česko je v podílu žen ve vězení hned druhé za Maďarskem. Škoda začne v červnu vyrábět svůj dosud nejdostupnější elektromobil Epic. K prvním zákazníkům se dostane na konci léta. Předprodej zahájí zítra, kdy oznámí i cenu. Ta základní by mohla být 632 tisíc korun. Obránce Michal Kempný, který vynechal včerejší zápas hokejové reprezentace na mistrovství světa, dnes opět trénoval. Dobrovolné přípravy se zúčastnilo 22 hráčů. Naši měli dnes na šampionátu volno. Zítra odpoledne je čeká Itálie.
2: Ve středu by mělo být převážně oblačno až zataženo s přeháňkami, deštěm a výjimečně i s bouřkou. K večeru pak budou srážky a oblačnost ubývat. Nejnižší noční teploty 10 až 5, nejvyšší denní 18 až 22.
0: Hrajeme vám 90ky nonstop.
2: Fanoušci londýnského Arsenalu po včerejším vítězství v předposledním kole Premier League věří po 22 letech v titul. No tak jim rovnou zahrajeme jeden londýnský hit. Nebo lépe řečeno londýnský beat.
0: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: Když byl před dvěma týdny v Praze, tak tohle nezahrál a nezaspíval a proto jsme to teď dohnali na Hit Radio 90. Tolik cenou Grammy za nejlepší mužský pěvecký výkon v oblasti popu oceněná píseň My Father's Eyes a Eric Clapton. Za chvíli další velikán Paul McCartney.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý betón ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yesom!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragueboats.cz.
6: Už ví.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz
9: 90. Nejlepší.

z největších eurodanceových hitů Everybody od DJ Boba. Přesně před 30 lety se touhletou dobou v našich kinech promítal skvělý snímek Mrtvý muž přichází s Oscarem oceněným výkonem Susan Sarandon v roli jeptišky, která dochází do cely smrti za odsouzencem Seanem Pennem, taktéž nominovaným. Bylo to podle skutečné události a o další Oscary se ucházeli i režisér Tim Robbins a autor titulní písně, kterou si teď dáme jako náš dnešní filmový hit v půl šesté. Tady je Bruce Springsteen na Hit Rádiu 90.

0: 19. května roku 1996, tedy přesně před 30 lety, jsem v pražském multikině Galaxie viděl úžasný snímek Mrtvý muž přichází. No a proto jsme si teď z něj dali tu na Oscara nominovanou píseň Bruce Springsteena Dead Man Walking, jako náš dnešní filmový hit v 6:30 na Hit Radio 90. Za chvíli Boyzone.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno, kde na 10. kilometru na exitu Modletice došlo k nehodě dvou osobních aut. Kolona se tvoří mezi 6. a 10. kilometrem. Na příjezdu do Prahy se zdržíte asi 20 minut na 6. kilometru dálnice D1. Tam se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut. Kolona se tvoří mezi 9. a 6. kilometrem. A na dálnici D11 na 51. kilometru ve směru na Hradec Králové stojí na silnici porouchané auto. Projíždějte tam opatrně. Ode mě je to všechno. Přeji vám šťastnou cestu.
5: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Nonstop.

0: Hit paráda Eurochart se vrací. Každou středu a neděli na Hit Rádiu 90.
1: Hausbrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
5: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
6: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
7: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
6: ano.
7: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
8: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
0: 90.

0: zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace z Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky právě teď na denprincezen.cz.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení. Oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: devadesátka. Devadesátka.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
4: Nenechte si ujít novou komedii Opona nahoru v hlavních rolích s Alenou Mihulovou, Jitkou Smutnou a Petrou Špalkovou. Dokáže nabít energii i ty, co už v to vůbec nedoufali.
5: A až přijde Liza Minnelli, tak toho panečku nabije takovou energii, že mu bude urna malá.
4: Divadlo Kalich vás baví.
6: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
7: Fakt? A kam pojedeme?
6: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
7: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky právě teď na denprincezen.cz.
9: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.

0: Lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Randíte?
2: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
2: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
2: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
2: Elite Date, seznamka pro vztah.
0: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
2: elitedate.cz.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz.
5: Už ví.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky právě teď na denprincezen.cz.
8: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürlich.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Já, sicher.
9: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. Devadesátky. Devadesátky non-stop. Non-stop.
2: Yes. It is not that fun. That's not that fun.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
3: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Si, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Ach jo, alergie. Měníš kosmetiku, vysazuješ potraviny, hledáš příčinu. Gen X ti dá odpověď. Testování alergií na pily, léky, zvířata a další alergeny. Gen X. Odběry bez čekání po celé Praze. A výsledky máte do pár dnů. Udělejte alergiím pápa.
5: Gen X.cz.
6: Devadesátky. Nejlepší.

Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky. Hit Radio 90.

0: Zóna lásky. Devadesátkové balady před usnutím.
1: The real, the street life drama.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz
3: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz

0: Radio 90.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. Onkokosmetika.cz.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva.

0: vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Ach jo, alergie. Měníš kosmetiku, vysazuješ potraviny, hledáš příčinu. Gen X ti dá odpověď. Testování alergií na pily, léky, zvířata a další alergeny. Gen X. Odběry bez čekání po celé Praze. A výsledky máte do pár dnů. Udělejte alergiím pápa.
2: Gen X.cz

0: Rádio 90. 90.
1: And we're going for auto sequence start.

0: Tarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. Onkokosmetika.cz.
3: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
4: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
5: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.

0: sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
1: ano.
0: Resort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. Onkokosmetika.cz.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.